jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Havrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

ovocie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

a noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.